0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Radio Hana.

0: slyšíte. Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Zraněný olomoucký podnikatel a developer Richard Morávek je zpět v Česku. Od minulého týdne je v péči lékařů fakultní nemocnice Olomouc. Převezen jsem byl po vážné nehodě a operaci hlavy během dovolené ve španělském Marbeje. O zdravotním stavu Richarda Morávka píše olomoucký deník. Kvůli vážnosti zranění má uzdravování trvat delší dobu. Okolnosti nehody zatím nejsou zveřejněné. Dle deníku se spekuluje o pádu při přesunu elektrickým vozíkem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Mrkneme se na silnice v Kroměříži. Brzy bude hotová oprava ulice Obvodová. 21. a 22. srpna si ještě pokládka závěrečné vrstvy asfaltu vyžádá úplnou uzavírku úseku od křižovatky s ulicí Spáčilova po křižovatku u Rejdiště. Pak nás ještě čeká další práce na silnici v Kroměříži. Na opravu Obvodové ulice naváže 24. srpna třetí etapa rekonstrukce průtahu města v Tovačovského ulici. Práce potrvá do 8. září a provoz tu povede jedním pruhem v každém směru. A ještě se podíváme do Zlína, kde v pátek odstartuje automobilová Barumček rally. Městská rychlostní zkouška omezí vlaky mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Stanice Zlín Střed bude od pátečních 16 hodin přístupná jen návštěvníkům závodů.
2: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících.
0: Přiblížila za České dráhy mluvčí Vanda Rajnochová. Jubilejní 55. ročník Czech Rally ve Zlíně přinese v automobilových závodech 13 rychlostních zkoušek o celkové délce 206 km. Populární městská RZ odstartuje v pátek ve 20 hodin 30 minut ve Vodní ulici ve Zlíně.
1: Počasí.

0: Berani, pokud chcete zkvalitnit svůj život, jděte do sebe. Býci, vyzkuste občas vybočit z davu. Blíženci, cítíte se zase o něco silnější a šťastnější. Raci, nebojte se riskovat a hledejte nové přátele. Lvi, používejte logiku, ať zhodnotíte aktuální situaci. Pany, vy se budete vznášet jako pírko. Váhy, do budoucnosti hledíte s nadějí a touhou. Štíři, umíte s každým najít společnou řeč. Střelci, to nejlepší zázemí máte doma, u své rodiny. Kozorozi, buďte zodpovědní za veškerá svá rozhodnutí. Vodnáři, těšte se na to, co vás čeká. A co my ryby, vždycky nám pomůže, že máme smysl pro humor.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

0: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů, příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. Každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu ceny.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraji. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
0: Rádio Haná.
4: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Měle bousky a dešťové přehánky.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: hvězd ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, pokud chcete zkvalitnit svůj život, jděte do sebe. Býci, vyzkuste občas vybočit z davu. Blíženci, cítíte se zase o něco silnější a šťastnější. Raci, nebojte se riskovat a hledejte nové přátele. Lvi, používejte logiku, ať zhodnotíte aktuální situaci. Pany, vy se budete vznášet jako pírko. Váhy, do budoucnosti hledíte s nadějí a touhou. Štíři, umíte s každým najít společnou řeč. Střelci, to nejlepší zázemí máte doma, u své rodiny. Kozorozi, buďte zodpovědní za veškerá svá rozhodnutí. Vodnáři, těšte se na to, co vás čeká. A co my ryby, vždycky nám pomůže, že máme smysl pro humor.
0: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobrý den, tady Ivona Benýšková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
2: Harley.
4: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
7: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
0: Rádio Hana.
2: Přejeme pátek na jedničku.
0: Rádio Hana.

0: Prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Dance the Night. Rádio Hana taky v pátek posíláme obrovskou vlnu pozitivní energie a s úsměvem hlavně posíláme ten nejlepší hudební výběr i po 6. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Bude třeba Ava Max.

0: další hodině postará Eros Rama, co ty? To bude taková italská pohodička. Ano, možná už mezi 6. a 7. Tak poslouchejte dál. Rádio Haná, teď zprávy je 5.56.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Zraněný olomoucký podnikatel a developer Richard Morávek je zpět v Česku. Od minulého týdne je v péči lékařů fakultní nemocnice Olomouc. Převezen jsem byl po vážné nehodě a operaci hlavy během dovolené ve španělské Marbeje. O zdravotním stavu Richarda Morávka píše olomoucký deník. Kvůli vážnosti zranění má uzdravování trvat delší dobu. Okolnosti nehody zatím nejsou zveřejněné. Dle deníku se spekuluje o pádu při přesunu elektrickým vozíkem.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Mrkneme se na silnice v Kroměříži. Brzy bude hotová oprava ulice Obvodová. 21. a 22. srpna si ještě pokládka závěrečné vrstvy asfaltu vyžádá úplnou uzavírku úseku od křižovatky s ulicí Spáčilova po křižovatku u Rejdiště. Pak nás ještě čeká další práce na silnici v Kroměříži. Na opravu Obvodové ulice naváže 24. srpna třetí etapa rekonstrukce průtahu města v Tovačovského ulici. Práce potrvá do 8. září a provoz tu povede jedním pruhem v každém směru. A ještě se podíváme do Zlína, kde v pátek odstartuje automobilová Barumček rally. Městská rychlostní zkouška omezí vlaky mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Stanice Zlín Střed bude od pátečních 16 hodin přístupná jen návštěvníkům závodů.
5: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících.
4: Přiblížila za České dráhy mluvčí Vanda Rajnochová. Jubilejní 55. ročník Czech Rally ve Zlíně přinese v automobilových závodech 13 rychlostních zkoušek o celkové délce 206 km. Populární městská RZ odstartuje v pátek ve 20 hodin 30 minut ve Vodní ulici ve Zlíně.
2: Počasí.

0: i ojedinělé bousky a dešťové přehánky.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
3: Za pár vteřin bude 6 hodin. Hezké páteční ráno.

0: Tak je tady páteční ranní topka s Rádiem Hana a chvilku po 6. hodině naprosto senzační kapela Simple Minds, vzpomínka na 90. Tak pojďme vystylovat účes, pojďme si vystylovat outfit, aby nám to slušelo a hlavně, aby nám nebylo vedro. Jo, je to tak, čekají nás tropické třicítky, buďme na to připravení. Počasí samozřejmě sledujeme průběžně a taky tu pro vás budeme mít páteční oslavence už za chvilku. Na Hané přejeme krásné ráno, je 6 hodin a 7 minut.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: britský komik Steve Martin, hlava rodiny, anebo novodobý růžový panter. A pozor, svátek má dnes Alan. To znamená, že teoreticky slaví i herec Alan Alda alias Hockey Pierce ze seriálu Mesh.
1: Chceš-li zpochybňovat moje lékařské schopnosti, pak se obávám, že tě bude muset vyzvat na souboj.
2: Meče nebo pistole?
1: Počítám, že flašky smočí na 20 metrů.
0: Tak tedy, Alanovi všechno nejlepší k svátku a my už si dál užíváme 14. srpen.
3: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiér

0: už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa je, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Rádio Hana.
10: Dobré ráno.

6 hodin 24 minut, tohle je naše páteční ranní topka. Vypadá to, že dneska nás čeká na Moravě jen a jen sluníčko, které svítí už od 5:30. No a teploty by měly být kolem 30. Vlastně dneska těsně pod, o víkendu to bude spíš nad 30. Doprava.

0: 150 Prostějov ohrozím, tak hlavně šťastnou cestu. A za chvilku už posíláme Sandru.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Jsme Rádio Haná.

0: Ceny, které uděluje Olomoucký kraj, kolik je vlastně kandidátů, kolik je těch projektů a jak můžeme hlasovat, dozvíme se v následujících 2 minutách.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
3: Dobrý den i ode mě.
2: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po 8. V čem je podle vás jejich největší síla?
3: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
2: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. Když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
3: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. Každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
2: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
3: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
2: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
3: Děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Veme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: 30 rokov na scéně, na Olomouc.
12: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Rádio Hana.

0: Možná právě teď doma stojíte u dveří a říkáte si, mám všechno, klíče, mobil, peněženka, ano, můžeme vyrazit, ať už jste doma nebo na cestě do práce, všechny vás moc zdravíme, nahnevíme, že se pořád něco děje, že tady máme spoustu akcí, už dneska v olomouckém metropolu noc se Spielbergem, promítat se bude třeba E.T., Jurský park a po půlnoci taky Čelisti, ano, bude to filmový maraton. O tomto víkendu na olomouckých Poděbradech Beer Fest, jinak guláš Fest se koná v náměšti s Jadrníčkem teď v sobotu 15. srpna a nezapomínáme ani na Chutě kraje, což je speciální gastrofestival, tentokrát s Romanem Paulusem a ta první festivalová zastávka bude už teď o víkendu v Šumperku v neděli. Tak se budeme těšit a teď posíláme Savage Garden.
1: Radio Hana.
2: Ranní topka.

Jedem dál i s Olgou Lounovou, ať už je to na kole autem, nebo jedete MHDčkem, ano, jsme s vámi. Rádio Haná, ten nejlepší hudební výběr, taky v naší páteční ranní topce. O 7 hodině tady bude mimo jiné pro vás další várka o horoskopu, ať víte, jak ten dnešek zvládnout, a samozřejmě budeme si taky hrát. Hit za

0: možná, že nám po ránu zaspívá také Eros Ramazzotti. Tenhle ten song je vlastně soutěžní. Pokud to uslyšíte, volejte, rozdáváme úžasnou italskou kávu. Teď už zprávy, Radio Haná 656.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Radia Haná.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Je pátek 14. srpna. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
4: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Řidiči, příjemná informace pro naše peněženky. Klesají ceny benzínu a nafty v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu teď v průměru stojí 41,50. Minulý týden byl o 80 haléřů dražší. A o 70 haléřů na litru v Olomouckém kraji zlevnila nafta. Teď tu za ní dáme v průměru 44,20.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
3: E-doklady fungují. Včerejší zátěžový test této aplikace byl podle ministerstva vnitra úspěšný. Zapojilo se do něj v České republice 30 000 uživatelů. Prověřil službu před říjnovými volbami, kdy se voliči budou moci opět prokazovat elektronickou občankou.
1: Sport.
3: Barbora Sémanová to zase dokázala. Česká plavkyně se v Paříži stala potřetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. Vylepšila přitom svůj vlastní český rekord o 74 setin sekundy. A to na 1 minutu 54 sekund a 38 setin. Gratulujeme.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál sluníčko a horko. Ano, čekáme skoro jasno a teploty kolem tropické třicítky. Dneska konkrétně by mělo být 27 až 29, o víkendu místy 33 až 35 stupňů. A pokud vás to zajímá, v nádržích a na přehradách má voda v těchto dnech příjemných 25. Tak hurá do plavek.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková ranní doprava, silnější provoz máme v Olomouci na třídě kosmonautů a taky si dáváme pozor na rychlost. Radary nás můžou kontrolovat v Olomouci na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní, taky v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Štrmerské. A policejní hlídku máme aktuálně hlášenou na silnici 150 Prostějov Ohrozim. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
1: Dobré ráno, teď je přesně 7 hodin a my na Hané posíláme YouTube.

0: perfektní, jako náš nejlepší hudební výběr a taky horoskopy, které tu budou už za malou chvilku.
1: Rádio Hana. Ráno je top.
0: Ano, páteční květinové horoskopy, co nevidět. My si samozřejmě hrajeme dál, ať to ráno stojí za to. 7 hodin a 7 minut, to je přesný čas. Za chviličku je tady kapela Tým a teď už OMD. Vzpomínka na 90. Dobré ráno.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
0: Přejeme

0: vlně, jasně, tohle je vaše letní rádio Hana. Ještě před půl osmou určitě počasím a doprava v našem regionu. No a teď už tady pro vás máme nachystané páteční květinové horoskopy, ve kterých bude síla, štěstí, naděje i touha. Za necelou minutu bude 7:45.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, pokud chcete zkvalitnit svůj život, jděte do sebe. Býci, vyzkuste občas vybočit z davu. Blíženci, cítíte se zase o něco silnější a šťastnější. Raci, nebojte se riskovat a hledejte nové přátele. Lvi, používejte logiku, ať zhodnotíte aktuální situaci. Pany, vy se budete vznášet jako pírko. Váhy, do budoucnosti hledíte s nadějí a touhou. Štíři, umíte s každým najít společnou řeč. Střelci, to nejlepší zázemí máte doma, u své rodiny. Kozorozi, buďte zodpovědní za veškerá svá rozhodnutí. Vodnáři, těšte se na to, co vás čeká. A co mi ryby, vždycky nám pomůže, že máme smysl pro humor.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shah.

0: se V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nej-

0: do 23. srpna.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
2: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
1: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
2: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
1: Více na skiareal.hlubocky.cz.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.

0: americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Rádio Hana.
4: Vaše letní rádio.

bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. Nicméně od pondělka se prý očekává celkem výrazné ochlazení na 22 až 25. Doprava.

0: letí, jezdí se tu jen jedním pruhem a dopravu řídí semafory v Olomouci na Polské. A aktuálně máme na Olomoucku hlášenou nehodu, je to u Drahanovic, jak je ta křižovatka na Slatinice a Rataje. Jde o Ťukanec nebo osobáku, tak pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 5 minut bude 7:30.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin 33 minut, Rádio Hana a páteční ranní topka. A teď ještě jedna, asi možná nemoc oblíbená letní písnička. Spálená hlava, ramena, kolena a tak dále. Přátelé, kde vlastně můžeme hledat tu nejrychlejší záchranu? My vám s tím poradíme.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Možná se vám to stalo taky a možná stejnou chybu opakujete každé léto, že to prostě neodhadneme s opalováním a tělo nám pak svítí jak červená na semaforu. První pomoc najdeme v lednici, vsadit můžeme na klasický bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Mléčné bílkoviny a tuky vytáhnou horkost, sklidní podráždění a vytvoří na kůži příjemný chladivý obklad. Určitě pomůže i obyčejný mokrý ručník a potom klasika Pantenol. A jak mi nedávno poradila paní lékárnice, před aplikací ho dáme na chvilku do ledničky. Bude prý chladit ještě víc. A na závěr jen připomínka. Pokud jsme spálení, další den schladíme svou vášeň pro sluníčko a zůstaneme raději ve stínu. Co vy na to?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: Firma Havelka Uhelné Sklady, dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe. Už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
7: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulenc, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
11: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: páteční ranní topka Rádia Hana. Tady víme, co se děje, máme pro vás ty nejlepší akce. Jenom připomínáme, že už finišuje olomoucké, nejen shakespeareovské léto. Olomouci na Letňáku o tomto víkendu zveme na dvě pohádky, ale třeba taky na kabaret Nahatý Shakespeare na dvojku v sobotu i v neděli. V Horní Moštinici pak máme o tomto víkendu tradiční hodové slavnosti. V sobotu to bude fotbal a hodová zábava. V neděli pak v zámecké zahradě Kolárovci anebo Roman Horký s Kamelotem. A už dneska večer v Horní Moštinici letní kino promítáme komedii Někdo to rád v Plzni. A máme tu taky pozvánku od Mňágy. Mňága bude totiž dneska na sympóziu dřevosochání v Loučné nad Desnou a berou sebou i svého anděla, to aby se s ním fanoušci mohli vyfotit. Takže Mňága dneska v Loučné. A nahne dál nejlepší hudební výběr je 7:45.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.

0: A kdy jindy, než po 8 hodině, Itálie na Hané s Erosem Ramazzotti. Bude to i s kávou, nebojte. Rozhodně poslouchejte dál, ať něco neprošvihnete. Zprávy počasí doprava, teď je 7.56.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď začínají zprávy. Je pátek 14. srpna. Závod v cestování, no i takový existuje. Jmenuje se Rail Tour a tento ročník bude startovat v Olomouci 17. srpna od Mariánského sloupu na Dolním náměstí. Několika člené týmy musí v závodu během 5 dnů dobít co nejvíce kontrolních bodů po České republice. Přesouvat se ale mohou pouze pěšky nebo pomocí kolejových dopravních prostředků. Závodníci tak musí skloubit rychlost a efektivní plánování. Podrobnosti o tom má Report.cz.
1: Přerov aktuálně.
4: Most přes Náhon. Strhanec v Přerově, který vede k zahrádkám v Dluhonské ulici, vypadá, že by potřeboval opravu. Město to nechá prověřit. Specializovaná firma zhodnotí stav mostu a navrhne případný způsob opravy. Česko se srovnává se suchem, budou nové přehrady a další opatření. Na podzim má vláda řešit zákon upravující 20 chystaných vodních nádrží. Do změn chce vložit 4 miliardy korun. A o jaké změny půjde?
5: Propojování vodohospodářských sítí, má vodovodů, retence vody v krajině, výstavba drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále. Samozřejmě do toho jdou částečně i peníze na budování těch prvních děl. U těch děl Nové Heřminovy tady řešíme Kryry a na Zlínsku vodní nádrž Vlachovice. To jsou vlastně naše priority.
4: Vysvětluje ministr zemědělství Martin Šebestián. Epidemie eboly v africkém Kongu se šíří příliš rychle a nedaří se jí dostat pod kontrolu. Od května této vysoce nakažlivé krvácivé horečce podlehlo přes 2000 lidí. Světová zdravotnická organizace varuje, že by tato vlna mohla překonat i dosud nejsmrtelnější epidemii eboly v historii. Tu z roku 2014 až 16, při níž v Africe zemřelo 11 000 lidí.
2: Sport.
4: A je to v kapse. Tenistka Katka Siňáková získala na turnaji WTA v Torontu svůj 38. deblový titul. S čínskou parťačkou Chang Shuai porazili ve finále italsko-americkou dvojici Eraniová-Melicharová po setech 6-3 a 6-4. Do české atletické historie se zapsala šumperská atletka Emma Berková. Na uplynulém juniorském mistrovství světa v atletice ve Spojených státech předvedla skvělý výkon na trase 3000 metrů překážek. 18-letá stýplařka doběhla pátá s časem 9 minut 49 sekund 6 setin a stanovila nový český juniorský rekord.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že jsou tady zase tropy a že o víkendu se ještě oteplí. Mělo by být víc jak 30 stupňů. A stále pokračuje extrémní sucho. Zatím letos spadlo v Česku nejméně srážek. Za posledních 65 let situace je na mnoha místech kritická. Už by to opravdu chtělo pořádný déšť. A ten se očekává příští týden v pondělí a pak by prý mělo občas zapršet od středy do soboty. Tak uvidíme.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme silnější provoz na Kosmonautu anebo taky na Polské, kde se jezdí jen jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. Jinak větší nehodu máme hlášenou u Drahanovic na Nové, jak je ta křižovatka na Slatinice a Rataje. Na místě jsou záchranáři a byl tu i vrtulník s omezením a s opatrností. Je to tady průjezdné. Čukanec dvou aut teď máme v Prostějově na Průmyslové, kousek od Sběrného dvoru a bouráme také v Lipníku, na křižovatce ulic na Bečvě a Souhradí. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno, bylo 8 hodin.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Taky po 8 hodině platí, že nahaném hrajeme a bavíme.
1: Italské léto nahané.
0: No jistě, nahané si taky každý den. Hrajeme italské megahity a jako bonus rozdáváme italské dobroty. A vás to baví? Připomínáme, že v poledne si tady vždycky vaříme skvělé těstoviny, odpoledne na sváču zobnem italský sýr, no a po ránu nás vždycky probere kvalitní italská káva, což se děje i dnes. A jak tady všichni jsme a jak všichni soutěžíme, tak můžeme jet i na výlet do italského Bergama. Podrobnosti na radiohona.cz, kde je mimochodem ten správný odkaz, jak se zaregistrovat. Teď už je také k dispozici naše studiová linka 585 22 50.

jméno Walter Ramazzotti. Ano, tak se jmenuje celým jménem. Eros Ramazzotti a to nejlepší pro vás na Hané. Nejlepší italské megahity a káva. 585 22 55 88, takže volejte.

0: natahané Eros Ramazzotti a jeho příběh. Jako malý toužil studovat na prestižní hudební konzervatoři Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě. A představte si, Eros neuspěl u přijímaček, prý měl nedostatek formálního hudebního vzdělání. Tak si myslím, že na té akademii se pak museli hodně, ale hodně divit. No a hodně se divíme vždycky, když někdo vyhraje a nečeká to. Zdravím naši posluchačku Marcelku, dobrý den, buongiorno, ahoj.
1: Buongiorno, ahoj.
0: Tak Marcelku, nebo Marcello, my jsme se před chvíličkou bavili, vy jste nevěřila, že je to ta správná italská písnička, no byl to Eros Ramazzotti, bylo to správně, voláte správně?
1: Bylo to správně, volám správně, super.
0: Tak je to skvělé, protože Marcelko, takhle vlastně od nás získáváte rovnou tu italskou kávu, to už je jisté. Ten balíček té italské kávy máte u nás v Rádiu Hana. Nicméně, vy teďka soutěžíte a ještě když se zaregistrujete na radiohana.cz, najdete ten správný odkaz, tak tam klidně může cinknout i ten výlet do italského Bergama. Tak co, zkusíte to? Zvládnete to?
1: No samozřejmě, super.
0: Tak my budeme držet palce, protože informace i pro vás, Marcello, že losovat se bude pak 1. září. Jú?
1: Jú?
0: Tak určitě poslouchejte a užívejte si s námi italské léto na Hané. Díky, že voláte.
1: Čau.
0: Čau, Babela, mějte se krásně.
2: Italské megahity. Káva. Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
4: Radio Hana.

0: na víkend. Mimochodem před 9:30 mrkneme taky na počasí a na dopravu a na Hané si taky za chvilku povíme, kdo pak dneska slaví. Do 3 minut podíváme se do našeho pátečního kalendáře.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: 8 hodin a 18 minut, páteční ranní Topka Rádia Hana, tohle je Adele, za chvilku taky Pecho Boys a teď už slibovaný pohled do kalendáře, ať víme, kdo pak vlastně dneska slaví.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Jsme tady pro všechny na té správné letní vlně. Je pátek 14. srpna. Narozeniny dneska slaví anglická sopranistka Sarah Brightman. To je ta, se kterou Andrea Bocelli naspíval Conte Partiro. Narozeniny má také americký komik Steve Martin, hlava rodiny, anebo novodobý růžový panter. A pozor, svátek má dnes Alan. To znamená, že teoreticky slaví i herec Alan Alda alias Hockey Pierce ze seriálu Mesh.
2: Chceš-li zpochybňovat moje lékařské schopnosti, pak se obávám, že tě bude muset vyzvat na souboj.
3: Meče nebo pistole?
2: Počítám, že flašky smočí na 20 metrů.
0: Tak tedy, Alanovi všechno nejlepší k svátku a my už si dál užíváme 14. srpen.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Bike Park Hrubá Voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá Voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá Voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá Voda u Olomouce. Resort Hrubá Voda CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirage.
5: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupujeme.

nemějte mu to za zlé. Ti lidé za to sucho fakt nemůžou. Jak bude vlastně o tomto víkendu a kdy sprchne? Ano, i to nahané samozřejmě víme. Dneska o víkendu většinou tropické třicítky se sluníčkem, ale už v pondělí se má ochladit na 22 až 25 a od pondělka čekáme i nějaké ty deště. Doprava.

0: jak je ta křižovatka na Slatinice a Rataje s omezením a s opatrností. Je to tady průjezdné, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za chvilku už bude 8:30. Hezké ráno na Hané. Bon Jovi.
2: Tady je Rádio

0: tohle je vaše letní rádio Hana. Je 8 hodin a 37 minut a nás mimochodem napadá ještě jedna zásadní otázka. Co myslíte? Staráme se dobře o naše životní prostředí?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
3: Dobrý den i ode mě.
2: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po 8. V čem je podle vás jejich největší síla?
3: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
2: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
3: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
2: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
3: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
2: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
3: Děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
5: Včera ráno přišlo.

0: Jazz Club Olomouc.
1: Dřevoop, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
2: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Nahané ruce tím, je to parádní jízda. Joyride 8.49, máme pro vás taky ty nejlepší akce v našem regionu. To bude taky parádní jízda, třeba v Olomouci v Metropolu Noc se Spielbergem. Připomínáme, že o tomto

0: Shakespeare 2. Jinak o víkendu na Olomouckých Poděbradech Beer Fest, Guláš Fest s Jadrníčkem v Náměšti, to bude v sobotu a v Jevíčku se chystá o tomto víkendu Pouť. Tak co, vyrazíte s námi?
1: Tady je Rádio Hana.

0: Ať jste kdekoliv, my pro vás nahané vždycky máme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku jsou to aktuálně taky zprávy po 9. hodině, procházka pamětí, ve které dneska mimo jiné budeme vzpomínat taky na olomoucký úklub. A samozřejmě taky si budeme hrát songy z jednoho konkrétního roku. Po 9.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Adam Ďurica. Procházce pamětí taky.

0: pětí, vracíme vaše vzpomínky, teď už ale aktuálně zprávy.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky. Píše o tom olomoucký Rej. Domácí plochodrážní elita jede do Svitav. V sobotu po 16. hodině odstartuje na svitavském stadionu Cihel na motocyklové mistrovství České republiky jednotlivců na ploché dráze. O titul bude na vrcholu tuzemské sezóny usilovat 16 závodníků. Moderní péče o pacienty v kroměřížské nemocnici. V říjnu se tu otevře nový urgentní příjem chirurgie. Přístavba urgentu přišla Zlínský kraj na asi 200 milionů korun. Vybavení si nemocnice pořídí z vlastních zdrojů a dotací, píše Deník. Evakuace 150 cestujících na trati Olomouc-Ostrava. Provoz na hlavním železničním tahu včera v podvečer zastavilo stržení trolejí. Stalo se to při průjezdu vlaku u Studénky. Dráty spadly na jeden z vagónů a začalo i hořet. Zastavení provozu v místě řeší Správa železnic.
1: Sport.
3: A mrkneme ještě na včerejší přípravné zápasy klubů z našeho regionu před novou hokejovou sezónou. Šumperští Draci přemohli Opavu 6-1, Zlínští Berani vyhráli nad Nitrou 2-0, Přerovští Zubři přemohli Třebíč 3-2 v prodloužení a Olomoučtí Kohouti padli 2-3 s Hradcem Králové. A co na to brankář Olomouce?
4: Jo, tak jsem rád, že už konečně jsem měl zápas, už to bylo dlouho, takže jsem rád, že už to mám za sebou. Škoda, že jsme prohráli, ale tak sezóně snad vyhrajeme si.
3: Doplnil pro Report CZ olomoucký gólman Oldřich Cichoň.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál sluníčko a horko. Ano, čekáme skoro jasno a teploty kolem tropické třicítky. Dneska konkrétně by mělo být 27 až 29, o víkendu místy 33 až 35 stupňů. A pokud vás to zajímá, v nádržích a na přehradách má voda v těchto dnech příjemných 25. Tak hurá do plavek.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte u Olomouce na dálnici D35, kousek od sjezdu na Slavonín, taky na D1 na exitu Kroměříž východ. A kontrolu můžeme potkat i v Mohelnici na Třebovské nebo v Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Oby a Teskem. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Dalo by se říct, že Rádio Hana můžete poslouchat skutečně od rána až do večera. Od úsvitu až do západu slunce. No a mezi 9. a 10. je to vždycky naše procházka pamětí.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Celou

0: Účko. Tenhle ten studentský klub se nám taky nejspíš vrátí. I o tom se bude mluvit ještě v téhleté hodině. Tak co myslíte, do kterého roku se vracíme v Procházce paměti? A teď už posíláme Adama Ďuricu.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.
3: Zatancuj si so mnou.

V letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

nahané Cintura, nahané Alvaro Soler v Procházce pamětí, ve které tu dnes pro vás máme taky jednu speciální čertí pohádku. Je to konkrétně čertí brko, mimochodem autoři si původně pohrávali i s myšlenkou, že

0: Fran.cz. Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
1: Pro ostatní naprosté sci-fi. Nahané, ale máme jiné superhrdiny. Vás!
0: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
1: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
0: Děkujeme. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
5: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
4: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
5: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
4: Více na Ski Areál Hlubo.

0: na Kaufland.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa že sa radovať smie.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Rádio Hana. Procházka pamětí.
11: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Nahané Walshly Arms, jejich Sanctuary. Hrajeme si songy z jednoho konkrétního roku v Procházce pamětí a před 9:30 pro vás máme taky aktuální dopravu.
1: Doprava.
0: Ještě stále se dořešuje nehoda na Olomoucku u Drahanovic, jak je ta křižovatka na Slatinice a Rataje s opatrností, je to tu průjezdné. Hlásíte nám zdržení zhruba na nějakých 8-10 minut. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Střelnici a nebo taky v Přerově na Hulínské. Tak šťastnou cestu.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Procházka pamětí.
1: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: Nahané v Procházce paměti dneska také skupina Miraj se svým andělem Procházce paměti. Vzpomínáme i na pohádku Čertí brko, anebo vzpomínáme na studentský úklub, který v Olomouci znovu ožije. Legendární olomoucké Účko v areálu vysokoškolských kolejí. Ano, Účko by se mělo znovu otevřít. My vzpomínáme samozřejmě na rok, kdy úklub přestává fungovat, ale taky vzpomínáme, jak tady vystupovali nejrůznější regionální kapely a taky velké tuzemské hvězdy. Vesměs třeba Alternativa v Účku hrávala Mňága. Vystupovali tady J.A.R., Vysáči, Ivan Král anebo Monkey Business. No a jak jsme řekli, úklub se nejspíš vrátí zpátky, plánuje se to na rok 2027, někdy na přelomu února, března. My se ovšem v Procházce paměti vracíme do roku, kdy olomoucké Účko přestává fungovat. Tak co myslíte, který je to rok?
1: Radio Haná a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Set. IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberk. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochotnat a pobavit se.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
4: Rádio Hana, procházka pamětí.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.
6: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Nahané v procházce paměti další hudební nápověda Bad Liar od Imagine Dragons, nejlepší songy z jednoho konkrétního roku a taky ty nejlepší vzpomínky od posluchače Petra na olomoucké Účko, kde jsme zažili skutečně ty nejlepší koncerty, ať už to byla Vypsaná fixa, Monkey Business, Iva Frilingová nebo MIG 21 a je super, že se olomoucké Účko znovu otevře. Tohle píše Petr a my se vracíme do roku, kdy olomoucký Úklub přestává fungovat.
1: Já si pamatuju, že jsme tady chodili každý rok na jaře na Vysací zámek. Byla to taková tradice, kterou jsme nikdy nemohli vynechat. Byly to vždycky jako velmi divoký party, který fakt jako stály za to.
2: Bydlel jsem tady na kolejích Elfishera, měl jsem ho blízko, chodil jsem sem na koncerty, byl jsem tady na Mňáze až do Europa, na spousty dalších a dokonce jsem tady i se svojí studentskou kapelou, myslím, několikrát hrál.
3: Radio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.

0: příští rok vrátí, tak jsme teda velice zvědaví. Dneska v Procházce pamětí taky pohádka Čertí brko, která se natáčela všude možně na zámku Ledeč nad Sázovou v Kutné hoře v několika lomech, nebo třeba taky ve skanzenu Vychylovka, což je na Slovensku. Co myslíte, do kterého roku se vlastně dneska vracíme?
1: A akce!
2: Chápu, vy si podle toho oblečení myslíte, že jsem myslivec, ale já tak úplně myslivec nejsem. To je kohout. A nekradu ho celýho, jenom jeho brko.
3: Rádio Hana a Procházka pamětí.
4: Dnes je to rok 2018.

0: Ano, je tady takový líný letní den, dneska v Procházce paměti i se skupinou Jelen a s Míšou Tučnou. A teď už se mnou ve studiu taky kolegyně Majda. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Majda, která miluje moje záludné otázky.
1: Je to tak, už se těším.
0: Protože my tady máme Jeleny a já se tě zeptám zase, jestli bys si dokázala tipnout, co má společného skupina Jelen, Divokej Bill, Kateřina Marie Tichá, David Stipka, Mňága, J.A.R., Vysáč.

0: si dám podat, jestli mají něco společného.
1: Mají společného to, že třeba vystupovali ve velmi oblíbeném studentském úklubu v Olomouci. Takzvané Účko, na které jsme dneska vzpomínali, tak když je to studentský klub, co myslíš, že to uznamená v tom názvu?
0: Nebude to náhodou znamenat třeba univerzita, UPOL, něco takového?
1: Ano, já jsem si myslela, že to je UFO.

0: Samozřejmě.
1: My pokračujeme na Hané dál, samozřejmě po 10. hodině bude i ten nejlepší hudební výběr s kolegyní Majdou.
2: Hit za hitem.
1: Dáme třeba Genesis.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. Tu bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna.
0: Blansko aktuálně.
3: Růžové hejno plameňáků, které zdobí ulice v Blansku, se rozrostlo. A kde nás překvapí?
4: Žáci místní Zušky na jaře vyplnili v Rožmitálově ulici prostor po vysekaných břízách sousoším plameňáků. Růžoví ptáci zaujali natolik, že nyní můžeme spatřit další i u radnice a zámku. Žáci si vymysleli příběh, že ptáci do Blanska přiletěli za klidnějším životem, píše o tom Deník.
3: Říká na našich vlnách Adéla Knápková. Výbava pro prvňáčka, stejná cena jako loni, aspoň podle analýzy České distribuční. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos v akčních nabídkách průměrně na 3350 korun. Nejdražší položkou je tradičně aktovka, která stojí v průměru 1600. I když celková cena školní výbavy zůstala podobná jako loni, ceny jednotlivých položek se výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak výrazně zlevnily sešity a svačinové boxy, píše ČTK.
1: Sport.
3: A jak zvládly české fotbalové kluby včerejší odvety třetího předkola v evropských pohárech? Hradec Králové v evropské lize prohrál 0-1 odvetu s Bešiktašem Istanbul a v soutěži končí. Ovšem posouvá se do konferenční ligy, v níž ho čeká čtvrté předkolo. Do čtvrtého předkola konferenční ligy postoupili fotbalisté Jablonce. Ti vyhráli odvetu utkání proti Rize 2-1.
1: Časí.
5: Víme, jak bude, víme, že jsou tady zase tropy a že o víkendu se ještě oteplí. Mělo by být víc jak 30 stupňů. A stále pokračuje extrémní sucho. Zatím letos spadlo v Česku nejméně srážek. Za posledních 65 let situace je na mnoha místech kritická. Už by to opravdu chtělo pořádný déšť. A ten se očekává příští týden, v pondělí, a pak by prý mělo občas zapršet od středy do soboty. Tak uvidíme.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková dopolední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, v ulici Na Střelnici, nebo taky v Přerově na Hulínské. A máme hlášenou i bouračku, a to na D1 na exitu. Kroměříž východ, tak tady pozor a hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

vůbec neláká. Jestli přemýšlíte, co lehkého a svěžího do žaludku, mám pro vás jeden geniální tip. Zkuste si namixovat vychlazený červený meloun s balkánským sýrem. Pak už stačí dochutit trochou citronové šťávy, špetkou čerstvě mletého pepře a nasekanou červenou cibulkou. Zní to možná trochu divoce, ale ta kombinace sladké šťavnaté chuti a slaného sýra je absolutní pecka, která vás prostě osvěží. Ať už si k blížícímu obědu dáte cokoliv, z rádia Hná vám přejeme dobrou chuť a za 20 minut pro vás máme tipy, kam vyrazit.

0: změny a na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, tady Ivona Benýšková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirage.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindl X.
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
14: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
15: Tohle je Rádio Hana.

0: Na Rádio Haná víme, jak si užít letní víkend.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Olomoucké nejen shakespeareovské léto finišuje. O víkendu zveme na dvě pohádky, ale taky na kabaret Nahatý Shakespeare 2. V sobotu i neděli od 19 hodin v Olomouckém letňáku. V Horní Moštěnici připravují tradiční hodové slavnosti. V sobotu bude fotbal a hodová zábava. V neděli

0: Zámec Koupaní. Nádherné květinové aranžmá zhlédneme až do 16. srpna. Program je pestrý, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
7: Legenda, která psala historii české rockové scény.
6: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
7: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
6: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
7: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
6: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Květiny pro Zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro Zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
12: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
13: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
14: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
15: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební.

0: Nebyly králové a královny pro nás, rádiový tým, jste králové a královny vy, naši posluchači. Přesně proto vám chceme i po 11. hodině naservírovat další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Poklusem v klus do uší vlétne Tomáš Klus.

0: hodinou. Je totiž 10 hodin a 55 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Hned 3 evropské tituly získala 17-letá olomoucká kanoistka Valentína Kočířová. Na uplynulém juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii dobila zlato, ve slalomu na kajaku, na kánoji a taky v kajak krosu. Podrobnosti o úspěchu má report.cz.
2: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Řidiči v regionu, klesají ceny benzínu a nafty v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu teď stojí v průměru 41 korun 50 haléřů. Minulý týden byl o 80 haléřů dražší a o 70 haléřů na litr v Olomouckém kraji zlevnila nafta. Za tu teď dáme v průměru 44,20. Záškrt se rozmáhá v České republice. Bakteriální nemoc připomínající těžkou angínu si tu letos vyžádala už 2 oběti. 3leté dítě a 51letého muže. 2 lidi v jednom roce u nás na záškrt zemřeli naposledy v roce 1969. Roste počet nakažených. Nejvíce případů záškrtu hlásí Moravskoslezský kraj. Tam lékaři zachytili 9 ze 16 letošních pacientů. Nemoc se šíří hlavně mezi dospělými, kterým s věkem vyprchala ochrana z dětského očkování.
1: Sport.
3: O medaily na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla. Český plavec vyrazí do závodu na 50 metrů znakem. Do finále se probojoval suverénně z 3. místa. Start závodu je po 7:45 večer.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Dnes budeme mít celý den převážně jasno. Nejvyšší teploty pro dnešní den se pohybují mezi 26 až 30 stupni. Vítr nám fouká jen slabý, východní. Víkend vyloženě vyzývá ke koupačce. V sobotu rtuť teploměru vyleze až ke 34 stupňům, očekáváme jasnou oblohu. V neděli bude ještě tepleji. Poslední den týdne mohou teplotní maxima vystoupat až ke 36. I v neděli očekáváme přes den jasno, k večeru nelze podle odborníků vyloučit výjimečnou přeháňku. Pokud k vodě opravdu vyrazíme, přibalíme si raději opalovák. Oba víkendové dny bude mít sluníčko opravdu sílu. UV index bude mezi 5 a 6.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Na úklid a čištění silnice si dáme pozor na D55 na trase Olomouc-Přerov na exitu Holice. Opatrně jedeme taky na D35 na trase Lipník-Olomouc před exitem Velký Újezd. Stojí tady porouchané auto. Víme, kde číhají policejní hlídky. Máme je v Napajedlech, v ulici Nátražní, taky v Přerově na kruháče silnice 55 a ulic Durychova a Hulínská. Předpisově jezdíme raději taky v Mostkovicích u Hřbitova a na výjezdu z Olšan u Prostějova ve směru na Hablov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Buongiorno z Rádia Hana, venku je to vyloženě na opalování.
2: Italské léto na Hané.
1: No a počasí skoro jako kdybychom byli v Itálii, co říkáte na trochu té jižní pohody, dobrou muziku a k tomu oběd z italských těstovin. Pojďte si o ně zasoutěžit v našem italském létě na Hané. Pravidla jsou jednoduchá jako recept na špagety carbonara. Za malou chvilku pustíme italštinu v té nejčistší podobě, italskou pecku una ragazza od The Colors. Jakmile poznáte první tóni, na nic nečekejte a vytáčejte naše studiové číslo 585 2255888. Kdo bude nejrychlejší, bere balíček těstovin a

0: Kdo pak se nám tentokrát dovolá?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
0: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny.

0: Donna Hané.
1: Na rádiu Haná dohrála písnička od The Colors. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese balíček těstovin a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se správně zaregistruje. Dobrý den, kdo se nám dneska dovolal?
2: Tady Jitka.
1: Odkud k nám voláte?
2: Z Olomouce.
1: Vy jste vyhrála balíček těstovin a mě by zajímalo, určitě už jste někdy slyšela takové ty vtípky, že Italové rostou z toho, když vidí, že lámeme špagety. Ale ono je to vlastně praktičtější. Tak jak to máte vy? Lámete špagety nebo je nelámete?
2: Ne, nelámu.
1: Takže to děláte pěkně po italsku?
2: Ano, ano.
1: Že už jste v té Itálii někdy byla?
2: Byla jsem v Itálii, ale už je to dlouho.
1: A kde pak přesně?
2: Bibione.
1: Mhm. No a v italském Bergamu už jste někdy byla?
2: Ne.
1: No tak vidíte, tak teď máte parádní šanci se tam třeba podívat, pokud se na vás usměje štěstí. Nezapomeňte se registrovat, odkaz najdete na webu radiohana.cz. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. A vy ostatní nesmutněte, už brzy budeme soutěžit znovu a tentokrát půjde o sýry, tak nás stačí pozorně poslouchat. Já vám ještě jednou gratuluju, paní Jitko.
2: Já moc děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Poledním pásmou jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie.

0: Rádiu Hana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
2: Písničky na přání.
0: Novinky Rádia Hana.
2: Vzkaz přímo do studia.
0: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
2: Na Google Play nebo Apple Store.
0: Stahujte,
2: poslouchejte, užívejte.
0: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareálhlubocky.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky,

0: Stick. Kapsičky brokočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe. Už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: Zdarma! XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Horokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Haná. Sluníčko se nám sice tento týden ve středu zatmělo, ale že by si dalo pauzu, to se vyloženě říct nedá. Má pořádnou sílu, což můžeme poznat i podle vyhlášeného UV indexu, který je dnes na šestce na škále od 0 do 11. To se spálíme raz dva. Tak opatrně na to a pokud náhodou už tu začervenalou kůži přeci jen máte, i s tím víme, co dělat. Za 15 minut navíc přineseme předpověď počasí. Teď už naše tipy.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pátek.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Možná se vám to stalo taky a možná stejnou chybu opakujete každé léto, že to prostě neodhadneme s opalováním a tělo nám pak svítí jak červená na semaforu. První pomoc najdeme v lednici, vsadit můžeme na klasický bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Mléčné bílkoviny a tuky vytáhnou horkost, sklidní podráždění a vytvoří na kůži příjemný chladivý obklad. Určitě pomůže i obyčejný mokrý ručník a potom klasika Pantenol. A jak mi nedávno poradila paní lékárnice, před aplikací ho dáme na chvilku do ledničky, bude prý chladit ještě víc. A na závěr jen připomínka, pokud jsme spálení, další den schladíme svou vášeň pro sluníčko a zůstaneme raději ve stínu. Co vy na to?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná. Rádio Haná.
1: Vaše letní rádio.

0: Pavla Krištof se nám na Rádiu Haná prospívala až ke zprávám, které nás teď čekají. V nich se třeba mrkneme na to, kde v Olomouci vznikne nové hřiště. A po nich už pro vás máme další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Čeká na nás Jana Kiršner. Taky Maroon 5.

0: Tak uvidíme, kdy vám ji pustíme. Teď vám rozhodně pouštíme slibované zprávy. S námi je máte dříve než ostatní. Je 11 hodin a 55 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky. Píše o tom olomoucký Rej.
1: Šumpersko aktuálně.
0: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si, a to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký, pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže. Sport. Čtvrtfinále mistrovství Evropy v plážovém volejbale v Polsku bude mít české obsazení. Prošli do něj Kateřina a Anna Pavelkovi, které přemohli německý pár Grineová Itlingerová 2-0 na sety. Češky na soupeřky do dnešního čtvrtfinále ještě čekají.
2: Počasí.
3: Houby nejspíše do konce prázdnin neporostou, říkají odborníci. Letošní sezóna je podle nich pro houbaře jedna z nejhorších. Může za to suché a horké počasí. Právě

0: stupňů, v neděli až 36. Trochu ochladit by se nám pak mělo až začátkem nadcházejícího týdne.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady na Olomoucku, máme dopravu poměrně hladkou, jen z Bohuňovic do Olomouce se trochu zdržíme před Dolany kvůli uzavřenému jízdnímu pruhu. Hlásíte tady po pojíždění zhruba na 8 minut. Víme od vás taky, kde číhají policejní hlídky. Jsou v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati, na cestě mezi Rozhraním a Stvolovou, předpisově raději jezdíme taky na obchvatu Svitav a v Napajedlech v ulici Nádražní. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.

Final Countdown na Rádiu Hana. Na Rádiu Hana vám přinášíme zprávy z regionu, ale i ze světa a fotbalový svět teď zpozorněl. Lionel Messi prožívá po odchodu svého tatínka velmi těžké chvíle a na sociálních sítích dojemně přiznal, že teď váhá, jak dál a jestli vůbec bude pokračovat ve fotbale. Podpora mu naštěstí přichází ze všech stran, v komentářích ho povzbuzují miliony fanoušků a krásný vzkaz plný síly mu poslal dokonce i jeho věčný rival Cristiano Ronaldo. Ať už se Lou rozhodne jakkoliv, držíme mu palce. Více zpráv ze sportu vám přinášíme vždy před celou hodinou.

0: Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
0: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.

0: ladíte Rádio Hana. Možná víte, že náš region je plný neuvěřitelných příběhů a jeden z nich se zapsal přímo do historie českého filmu. Víte, kde Jan Werich poprvé potkal nezapomenutelnou pohádkovou Marušku z filmu Byl jednou jeden král? No přímo v Prostějově. Právě tam si po jednom ze svých představení všiml 15-leté divačky Mileny Dvorské, která si přišla pro podpis. Dnes je to na den přesně 73 let. Jaké další příběhy dnešní datum píše, to už si povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Jsme tady pro všechny na té správné letní vlně. Je pátek 14. srpna. Narozeniny dneska slaví anglická sopranistka Sarah Brightman. To je ta, se kterou Andrea Bocelli naspíval Conte Partiro. Narozeniny má také americký komik Steve Martin, hlava rodiny, anebo novodobý růžový panter. A pozor, svátek má dnes Alan. To znamená, že teoreticky slaví i herec Alan Alda alias Hockey Pierce ze seriálu Meš.
3: Chceš-li zpochybňovat moje lékařské schopnosti, pak se obávám, že tě budu muset vyzvat na souboj.
4: Meče nebo pistole?
3: Počítám, že flašky smočí na 20 metrů.
2: Tak tedy, Alanovi všechno nejlepší k svátku a my už si dál užíváme 14. srpen.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Psal se rok 93, když tahle pecka s názvem Sign vyšla. Asi jsme poznali, že se jedná o song kapely Ace of Base. Podobné pecky pro vás máme připravené i po 13. hodině. Pojďme si dát malou ochutnávku toho, co pro vás na rádiu Hana chystáme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Hodinku nám otevře Miroš Birka.
2: Milionkrát s úsměvem skrývám pláč.
0: Zanotujeme si s Dua Lipou.

0: Informace od nás rovnou k vám. Pojďte si poslechnout zprávy. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
0: Jaké dobroty vznikají v Olomouckém kraji, to ukáže festival Chutě kraje. Zavítá do Šumperka, Jeseníka, Prostějova, Olomouce a Přerova a přinese produkty místních farmářů a restaurací a kuchařské show a kulturní program.
2: Olomoucký kraj se na všech zastávkách festivalu prezentuje stánkem Strategie Olivie, kde si návštěvníci napříč věkovými kategoriemi vyzkouší zábavné preventivní aktivity a dozví se více o zdravém životním stylu. Vedle Olivie se představí také partneři Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje a nemocnice Šumperk, které nabídnou aktivity zaměřené na prevenci a podporu zdraví.
0: Doplňuje za Olomoucký kraj mluvčí Eva Knajblová. První zastávka festivalu Chutě kraje je v plánu už tuto neděli v Šumperku v sadech 1. máje. Podrobnosti na webu chutekraje.cz. Armáda České republiky se rozrůstá, daří se jí nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Armáda letos nabírá skoro 3000 vojáků, je to zhruba 130% plánu.
3: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%. My každý měsíc vyhodnocujeme ten proces, tohle byla už 14. přísaha v letošním roce, s tím, že největší objemy personálu přichází na podzim, když mladí lidé ukončí školy.
0: Doplnil na přísaze vojáků ve Vyškově ministr obrany Jaromír Zůna. Opatrně během cyklových letů na horách. Sjíždět kopec je náročná věc. 20-letý cyklista utrpěl ve středu večer otevřené poranění břicha při sjezdu z pradědu v Jeseníkách. Po pádu skončil ve strži mezi Ovčárnou a Hvězdou. Záchranáři a horská služba ho z terénu vyprostili a pak zamířil do ostravské fakultní nemocnice.
1: Sport.
0: Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.

0: počasí.
1: Když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí, to je pranostika na tento měsíc a o víkendu bude poměrně pravdivá. Víme, jak bude. V sobotu čekáme mírný jižní vítr, převážně jasno a teploty až do 34 stupňů. Neděle pak přinese taky mírný jižní vítr, převážně slunečno. Jen večer může přibývat oblačnost a možná se vyskytnou i nějaké ty přehánky. Nedělní teplotní maxima vyšplhají až ke 36. Ochladit by se mělo až v pondělí.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez nehod. Pozor si ale dáme na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník za exitem Slavonín. Tady stojí totiž policejní hlídka. Tu můžeme potkat taky ve Zlíně v ulici Fryštátská, v obci Letovice v ulici Pražská a taky v Napajedlech v ulici Kvítkovická. Kvůli nehodě zpomalíme taky ve Zlíně v ulici Santražiny. Měli bychom tudy projet, ale opatrně. Za náš rádiový tým vám přejeme bezpečnou cestu a pohodovou jízdu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: vámi je Rádio Hana. Možná nás právě teď posloucháte při balení na vaší dovolenou. Jestli vyrážíte na řeku, určitě víte, že na vodě platí úplně jiná pravidla než třeba na chodníku. Všichni se tam automaticky tykají a hlavně z každé druhé lodi slyšíme hlasité ahoj! A kde se tenhle pozdrav vlastně vzal? Přinesli ho k nám trampy a vodáci z anglického starého volacího pokynu námořníku. A to tykání, to k vodáctví prostě patří. Na řece jsme si totiž všichni rovni, ať už jedeme na nafukovačce nebo v drahé kánoji. Hrajeme vám k přípravám na dovču, ale třeba taky do práce nebo do auta. Už za chvíli vám posíláme třeba slzu.
1: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: zvládnout Delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
12: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
13: Léto na Hanem.

Posloucháte Rádio Hana, je 13 hodin 33 minut, před námi je dopravní přehled. Doprava. Víme totiž, jak se jezdí tady. Dopravu v Olomouci máme poměrně hladkou, malinko hustší provoz můžeme mít na třídě kosmonautů a v ulici 17. listopadu. Opatrně v Olomouci jezdíme taky na ulici Lazecká, je tady totiž na krajnici

0: pro vás máme už za půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: To byla Shakespeare's Sister na rádiu Hana, na rádiu, kde vás bavíme, ale i informujeme. A občas prostě zvládneme obojí najednou. To, když si třeba pozveme do studia nějakého inspirativního hosta. No a jeden takový rozhovor je právě teď před námi. Do 20 minut se taky těšíme na naše zprávy. Na rádiu Hana nezastavujeme.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
3: Dobrý den i ode mě.
2: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
3: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
2: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
3: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
2: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
3: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
2: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
3: Děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý Olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

0: 269-90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: 30 rokov na scéně No Name Auto Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
0: Tady je Rádio Hana.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Pěkný hlas Adele nám dělá hezčí páteční odpoledne s Rádiem Hana. Hrajeme vám anglické songy, české pecky i hity prověřené lety. Máme pro vás prostě ten nejlepší hudební výběr. A to i po 14. hodině. S námi vám ty poslední hodiny v práci před víkendem utečou úplně sami.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Třeba s Lucí Bílou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
0: Čas nám zkrátí taky Shakira a její Zo. Čekání na víkend si můžeme zkrátit taky soutěžením s naším rádiem. Stále číháme na italský song, se kterým tentokrát můžeme vyhrát italský sýr. Stačí se po jeho zvuku dovolat jako první. Soutěžní písnička zní přesně takhle. Teď už frčíme dál, před námi jsou zprávy s Tomem Gottwaldem, je 13 hodin a 54 minut.
4: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového.
1: Začínají zprávy.
0: Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. Tu bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna.
2: Blansko aktuálně.
0: Růžové hejno plameňáků, které zdobí ulice v Blansku, se rozrostlo a kde nás překvapí.
3: Žáci místní Zušky na jaře vyplnili v Rožmitálově ulici prostor po vysekaných břízách sousoším plameňáků. Růžoví ptáci zaujali natolik, že nyní můžeme spatřit další i u radnice a zámku. Žáci si vymysleli příběh, že ptáci do Blanska přiletěli za klidnějším životem, píše o tom Deník.
0: Říká Na našich vlnách Adéla Knápková. Výbava pro prvňáčka, stejná cena jako loni, aspoň podle analýzy České distribuční. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos v akčních nabídkách průměrně na 3350 korun. Nejdražší položkou je tradičně aktovka, která stojí v průměru 1600. I když celková cena školní výbavy zůstala podobná jako loni, ceny jednotlivých položek se výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak výrazně zlevnily sešity a svačinové boxy, píše ČTK. Sport. Hokejové kluby z našeho regionu pokračují v zápasové přípravě na novou sezónu. Dnes se spolu v přáteláku utkají dva týmy z druhé ligy Východ. Bobři z Valašského Meziříčí vyzvou Kroměříž. Úvodní buly padne v 18 hodin.
2: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dnes budeme mít celý den převážně jasno. Nejvyšší teploty pro dnešní den se pohybují mezi 26 až 30 stupni. Vítr nám fouká jen slabý, východní. Víkend vyloženě vyzývá ke koupačce. V sobotu rtuť teploměru vyleze až ke 34 stupňům. Očekáváme jasnou oblohu. V neděli bude ještě tepleji. Poslední den týdne mohou teplotní maxima vystoupat až ke 36. I v neděli očekáváme přes den jasno, k večeru nelze podle odborníků vyloučit výjimečnou přeháňku. Pokud k vodě opravdu vyrazíme, přibalíme si raději opalovák. Oba víkendové dny bude mít sluníčko opravdu sílu. UV index bude mezi 5 a 6.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projedeme hladce, jen na D55 na exitu Holice si dáme pozor na policejní hlídku. Jedna pak stojí taky na D35 na trase Lipník-Olomouc před exitem Přáslavice. Modré majáčky nám hlásíte taky na cestě mezi Boskovicemi a Svitá.

0: dopravní nehoda. Přejeme vám příjemnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: si. Na Hané jenom užitečné informace i proto, že do 15 minut o čem se píše, kde se nechat osvěžit, jaké herní prvky, včetně vodní pumpy, najdete v našem regionu a taky hlavní hřbitovská kancelář v Zábřežské ulici. Víme, co se děje tady, jsme vaše jediné místní rádio, letní muzika na snadě, Shakira, DJ Bobo, Michael Jackson i dobrý kafe s Luckou Bílou.
1: Léto na Hané.

0: Kaufland.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Rádio Hana.
1: Olomouc, Valmes a Kroměříž.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: na čase být.
1: Lucka Bílá, dobrý kafe si dáváme společně ve 14.36. Živé vysílání Rádia Haná. Dobrý den, jsme vaše letní rádio. Pokud hledáte ideální rybník na přežití v kraji, tak se těšit můžete taky na olomoucká vodní hřiště s velkou pumpou, nebo pokud plánujete návštěvu šumperského hřbitova. Řekneme vám, kdy mají zavřeno. Regionální novinky, víme, o čem se píše tady.
2: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Na našem rádiu jsme pro vás přečetli regionální zprávy. Víme, o čem se píše. Víte, kde se můžete v Olomouckém kraji v horkých dnech osvěžit? Přehled nejlepších přírodních koupališť nám přináší Olomoucký report. 4 dětská hřiště v Olomouci čeká ještě letos obnova a nové herní prvky, včetně vodní pumpy. O tom, o která hřiště konkrétně jde, i další podrobnosti se dočteme v Olomouckém reji. Kancelář na hlavním hřbitově v Zábřežské ulici bude v příštím týdnu od pondělí do pátku uzavřena. V neodkladných případech je možné se spojit telefonicky. O tom píše město Šumperk na svých webovkách šumperk.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: O čem se píše? Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
9: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Zdarma. XXX kluc domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Hana. Vaše akce
2: do našeho éteru.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: A náš éter je vám k dispozici.
1: akce@radiohana.cz.
2: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
1: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
2: do našeho éteru.
1: Rádio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.

0: Flashdance. Findlix.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahnat zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
0: Italský balík síra voní do studia a finále soutěže o výlet do Bergama taky. Výherní song italského léta pro dnešní odpoledne Gianna Nannini. Až to uslyšíte celé, voláte studio, dárky jsou vaše. Zprávy máme dřív než ostatní, 14.55.

0: Neseme další várku informací. Hned 3 evropské tituly získala 17-letá olomoucká kanoistka Valentína Kočířová. Na uplynulém juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii dobila zlato, ve slalomu na kajaku, na kánoji a taky v kajak krosu. Podrobnosti o úspěchu má report.cz.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
0: Řidiči v regionu, klesají ceny benzínu a nafty v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu teď stojí v průměru 41 korun 50 haléřů. Minulý týden byl o 80 haléřů dražší a o 70 haléřů na litr v Olomouckém kraji zlevnila nafta. Za tu teď dáme v průměru 44,20. Záškrt se rozmáhá v České republice. Bakteriální nemoc připomínající těžkou angínu si tu letos vyžádala už 2 oběti. 3leté dítě a 51letého muže. 2 lidi v jednom roce u nás na záškrt zemřeli naposledy v roce 1969. Roste počet nakažených. Nejvíce případů záškrtu hlásí Moravskoslezský kraj. Tam lékaři zachytili 9 ze 16 letošních pacientů. Nemoc se šíří hlavně mezi dospělými, kterým s věkem vyprchala ochrana z dětského očkování. Sport. O medaili na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla. Český plavec vyrazí do závodu na 50 metrů znakem. Do finále se probojoval suverénně z 3. místa. Start závodu je po 7:45 večer.
2: Počasí.
3: Aktuální předpověď. Víme, jak bude. Víkend ve stínu 36, neděli dokonce 37 stupňů Celsia. Pokud jste měli v plánu nějaké víkendové hrdinství na zahradě nebo běh na přímém slunci, radši na to zapomeňte. Nějaké mírné tavení asfaltu a odpařování lidské energie je jasné. Strategie na následující 2 dny: stín, dostatek vody, klimatizace nebo větrák na maximum. Víkend tedy skoro jasný až polojasný. Sem tam bouřky z tepla, teploty do 37 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nejvážnější situace v Olomouci na Masarykově třídě. Osobní auto srazilo chodce na místě, záchranáři. Na silnici se pohybují lidé tak opravdu opatrně. Masaryčka v Olomouci, velká nehoda. Bouračku dvou aut hlásíte z Bruntálu, z Dukelské ulice a z Buchlovic. V Nezamyslících se vyšetřuje dopravní nehoda jednoho auta. V Brankách pozor na srážku se psem na silnici. Co se týče policie, radary dneska potkáte asi všude. Ty nejnovější: rychlosti hlídejte na D1 u Říkovic a Mořic, D35 mezi Lovem a Unčovicemi, i u Nemilan stojí majáčky, další na D46 u exitu Prostějov sever a měří se v obcích Stinovice, Buchlovice, taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a v centru Svitav. Ještě malá odbočka, pokud plánujete nedělní cestu kolem Želechovic nad Dřevnicí, což je na Zlínsku, v části Paseky počítejte s úplnou uzavírkou kvůli automobilovým závodům. Taky v pátek dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: Osamění, temnota, neklid, čekání na světlo a na ten správný okamžik, tohle jsou Rasmus. Prázdninová hitovka In The Shadows vás provází společně pátečním odpolednem. Tipy, kam vyrazit o víkendu, máme ještě v téhleté hodince, tak buďte s námi. Bryan Adams, Roxette anebo Anna K. za chvilku.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku, to je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté,
1: jedině na rádiu Hana.

0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na radiohaná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na radiohaná.cz.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudba.

0: Rádio Hanám, hezké páteční odpoledne taky všem řidičům. Pozor na dočasné uzávěry kvůli automobilovým závodům. Neprůjezdné jsou silnice u Želechovic, nad Dřevnicí, na Pasekách, uzavřena silnice u Salaše, omezení na Zlínsku mezi obcemi Napajedli, Pohořelicemi a Zlínem. Tyhle uzavírky platí o tomto víkendu, teď se závody chystají, takže i tam počítejte se zvýšeným pohybem lidí na silnici.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.

0: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
3: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
9: Rádio Haná.
10: Kam vyrazit?
11: Víme, kam vyrazit také o tomhle víkendu, anebo třeba dnes Olomouc, Svatý Kopeček, letní kino, basketbalová komedie Dream Team dneska od 19. hodiny. Zítra festival v Olomouci The Culture, naprosto ikonická lokace, korunní pevnůstka, skvělý line-up, bude Sima, Robin Zud a Ben Kristoval 15. srpna na korunní pevnůstce. Sebastian Pouť, Jevíčku, sobota večer a těšíme se taky na Chutě kraje. Gastrofestival nabídne Romana Pauluse, lokální výrobce a první festivalová zastávka už je v neděli 16. srpna v Šumperku. Chutě kraje, další skvělá akce, na kterou vás zve vaše číslo jedna Rádio Hana.

0: vy moc dobře víte, jak milujeme osmdesátky. K letnímu playlistu patří neodmyslitelně Bee Gees, no a protože vládne italské léto nahané Gianna Nannini, připomínám výherní song pro dnešní odpoledne. Bello Impossibile, až uslyšíte celé, máte balík italského síra a finále zájezdu do Bergama úplně zdarma. Velká letní hra pokračuje i v pátek. Zprávy dřív než ostatní, předpověď počasí je tropická, policejní hlídky jsou taky venku, jdeme na to, 15.55.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Informace od nás rovnou k vám. Pojďte si poslechnout zprávy. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
0: Jaké dobroty vznikají v Olomouckém kraji? To ukáže festival Chutě kraje. Zavítá do Šumperka, Jeseníka, Prostějova, Olomouce a Přerova a přinese produkty místních farmářů a restaurací a kuchařské show a kulturní program.
2: Olomoucký kraj se na všech zastávkách festivalu prezentuje stánkem Strategie Olivie, kde si návštěvníci napříč věkovými kategoriemi vyzkouší zábavné preventivní aktivity a dozví se více o zdravém životním stylu. Vedle Olivie se představí také partneři Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje a nemocnice Šumperk, které nabídnou aktivity zaměřené na prevenci a podporu zdraví.
0: Doplňuje za Olomoucký kraj mluvčí Eva Knajblová. První zastávka festivalu Chutě kraje je v plánu už tuto neděli v Šumperku v sadech 1. máje. Podrobnosti na webu chutekraje.cz. Armáda České republiky se rozrůstá, daří se jí nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Armáda letos nabírá skoro 3000 vojáků, je to zhruba 130% plánu.
3: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí, nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%. My každý měsíc vyhodnocujeme ten proces, tohle byla už 14. přísaha v letošním roce, s tím, že největší objemy personálu přichází na podzim, když mladí lidé ukončí školy.
0: Doplnil na přísaze vojáků ve Vyškově ministr obrany Jaromír Zůna. Opatrně během cyklový letů na horách. Sjíždět kopec je náročná věc. 20-letý cyklista utrpěl ve středu večer otevřené poranění břicha při sjezdu z pradědu v Jeseníkách. Po pádu skončil ve strži mezi Ovčárnou a Hvězdou. Záchranáři a horská služba ho z terénu vyprostili a pak zamířil do ostravské fakultní nemocnice. Sport. Na tenisovém turnaji světového okruhu v Cincinnati se předvede přední hráč prostějovského klubu Vít Kopřiva. Má před sebou duel prvního kola podniku ATP a na betonu vyzve francouzského kvalifikanta Alice. Zápas začne dnes po 17. hodině.
4: Počasí.
5: Pátek, sobota, neděle, skoro jasno až polojasno, zatímco východ republiky, Morava, doslova jedna velká pec, ve vlastní šťávě se budeme smažit při minimálně 37 stupních. Od severozápadu se atmosféra začne trošku chovat jinak. Západní Čechy, mraky, přeháňky a bouřky. Rozpolcené Česko, ale víkend na Moravě skoro jasný až polojasný, teploty 37 plus minus.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
7: Doprava.
5: Kde si dát pozor a kde dát i nohu z plynu. V Olomouci na Masarykově třídě srazilo osobní auto chodce, na místě záchranáři i policie, projíždějte opatrně. Dvě havarovaná auta komplikují provoz v Dukelské, jsme v Bruntále. Nehodu máme hlášenou taky ve Vyškově na ulici Brněnská. Policejní hlídky měří se na D1 za exitem Hulín ve směru na Říkovice, na D1 u exitu Vyškov Západ ve směru na Vyškov. Rychlost sledujte v Hranicích, v ulicích Bělotínská, v Olomouci na Brněnské, ve Svitavách u Tří Most. V Otrokovicích jsou majáčky na Napajedelské a taky v Bezměrově ve směru na Kroměříž. Dobře dojeďte.
7: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Tohle je světová klasika, tohle jsou Bee Gees, tohle je hitovka You Win Again. Jsou krásné páteční odpoledne a teď jedna slovenská klasika. Kristýna se svým dlouholetým producentem Martinem Kavuličem a legenda, naprostá ikona slovenské pop music, autor textu, básníka, textař Kamil Peteraj, který skládal hlavně pro Mekyho Žbirku. Novinka od Kristýny, pohodová, romantická, letní atmosféra o blízkosti dvou lidí, kteří tráví svůj čas společně. Jak je poznáte? No tak třeba teď, když se rozléhnete,

0: Nevím jak vy, ale u nás ve studiu a v redakci jsme se shodli, že hledáme každé dobré klimatizované místo. Ideálně jsme si řekli v ceně vstupenky. No a taková odpověď je třeba v olomouckém kině Metropol. Dneska noc se Stevenem Spielbergem, pořádný filmový maraton na velkém plátně se skvělým zvukem. E.T. mimozemšťan, Indiana Jones, Jurský park, Popůlnoční čelisti, aj... Kinometropol noc se Stevenem Spielbergem. No a od nás Alfarben, Genesis, Eva Farná a taky pravý příval dalších letních informací. Rádio Haná, dobré odpoledne.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
13: Tohle je Rádio Haná.

0: tu víru udržet. Musíš si tu víru skoro vybojovat, protože každý potřebuje něco věřit. Přátelé, tak psal se rok 92 a byla to pro kapelu Bon Jovi vlastně ikonická doba, protože John Bon Jovi si tehdy ostříhal své ikonické dlouhé vlasy a začal zpívat o téhleté fascinující vytrvalosti a odvaze nepoddat se. Bon Jovi Keep the Faith na našich vlnách. Lea připravila náš letní servis, budeme se tam hodně opalovat, což na další tropický víkend fakt sedí, ono se to opakuje asi každé léto, prostě na sluníčku a žádný opalovák, že?
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Možná se vám to stalo taky a možná stejnou chybu opakujete každé léto, že to prostě neodhadneme s opalováním a tělo nám pak svítí jak červená na semaforu. První pomoc najdeme v lednici. Vsadit můžeme na klasický bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Mléčné bílkoviny a tuky vytáhnou horkost, sklidní podráždění a vytvoří na kůži příjemný chladivý obklad. Určitě pomůže i obyčejný mokrý ručník a potom klasika Pantenol. A jak mi nedávno poradila paní lékárnice, před aplikací ho dáme na chvilku do ledničky. Bude prý chladit ještě víc. A na závěr jen připomínka. Pokud jsme spálení, další den schladíme svou vášeň pro sluníčko a zůstaneme raději ve stínu. Co vy na to?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
14: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
1: Rádio Hana.
15: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: vyhrabu.
1: David Stypka zpívá o tom, jaké psikusy vyvádíme, abychom někoho ulovili, jenomže potom ta zamilovanost je pryč, někdo nechá ponožky vedle koše a ukáže se realita. Ano, pravá láska by neměla být na jedno použití, ale musí vydržet pořádný průvan, aspoň o tom zpívá americká kapela Melly. Krásná prázdninová vzpomínka na léto roku 2007, v hitovce Built to Last, počasí, doprava, aktuální zprávy, to pro vás máme do 6, no do 5 minut naháné, pojďme na to.

0: Muzikanti to vždycky uměli mít skvělý kontrast mezi textem a hudbou. Parádní, chytlavý, elegantní, energický hit Shattered Dreams o zlomených a roztříštěných srdcích. Isnek, Shattered Dreams, nahané před 17. hodinou. No jedeme dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: balík italského sýra. V téhle hodině italský megahit a výherní song Gianna Nannini. Ano, pokračuje italské léto na Hané. Vychytejte v našem vysílání tenhle kompletní hit a ceny jsou vaše.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. Tu bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna.
2: Blansko aktuálně.
3: Růžové hejno plameňáků, které zdobí ulice v Blansku, se rozrostlo. A kde nás překvapí?
4: Žáci místní Zušky na jaře vyplnili v Rožmitálově ulici prostor po vysekaných břízách sousoším plameňáků. Růžoví ptáci zaujali natolik, že nyní můžeme spatřit další i u radnice a zámku. Žáci si vymysleli příběh, že ptáci do Blanska přiletěli za klidnějším životem, píše o tom deník.
3: Říká na našich vlnách Adéla Knápková. Výbava pro prvňáčka, stejná cena jako loni, aspoň podle analýzy České distribuční. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos v akčních nabídkách průměrně na 3350 korun. Nejdražší položkou je tradičně aktovka, která stojí v průměru 1600. I když celková cena školní výbavy zůstala podobná jako loni, ceny jednotlivých položek se výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak výrazně zlevnily sešity a svačinové boxy, píše ČTK.
1: Sport.
3: Hokejové kluby z našeho regionu pokračují v zápasové přípravě na novou sezónu. Dnes se spolu v přáteláku utkají dva týmy z druhé ligy Východ. Bobři z Valašského Meziříčí vyzvou Kroměříž. Úvodní buly padne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Ahoj a dobrý den za volant. Nehoda na Prostějovsku v Jesenici, se srazila dvě auta. Kde všude si dát pozor? Na policejní hlídky. Měří se ve Svitavách v ulici u Tří mostů, taky u Malého náměstí. Stojí na D1 na úrovni Kroměříže, na lesní cestě z Václavova u Bruntálu směrem na Malou Štáhli. Policejní hlídky jste viděli u Rájce Jestřebí ve směru od Ráječka a taky při cestě z Bělotína do Hranic. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Muzika italiana, italské léto na ne, pokračuje po 17. hodině. Tak mám pro vás hit o spalující touze a nebezpečné přitažlivosti k muži, který je tak neodolatelný, ale zároveň ne, vlastně nedosažitelný. Krásný a nemožný Bello Impossibile, otevřená oslava ženské touhy a taky dotek německé produkce. Evropský megahit v Německu, Rakousku, Švýcarsku, mezinárodní hvězda prvního formátu Gianna Nannini v 80. letech poměrně neobvyklé, aby žena zpívala o fyzické přitažlivosti k muži.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: A výherní song právě teď.
2: Rádio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: Další fantastický hit z dílny italské produkce Gianna Nannini zpívá své Bello e Impossibile. Italské léto na Hané pokračuje.
1: Italské léto na Hané.
0: A dívka, paní, dáma, slečna, manželka, babička, nevím, Ludmila, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ludmilo, tak co všechno jste?
2: Babička.
0: Babička. Super. Tak vy jste, voláte z Libiny, jsem se dozvěděl.
2: Ano.
0: Tam já to znám kousíček, to je jakoby vlastně okres Šumperk, už jestli si dobře pamatuju.
2: Ano, okres Šumperk, ano, ano.
0: Dobře, dobře, tak já vás trošku vyzkouším z dějepisu, jestli pak znáte historii Libiny.
2: No, nevím, zkuste.
0: No, tak třeba jako nějaké písemné založení, nějaké století, co?
2: No, tak to vám nepovím, to jste mě dostal.
0: No, tak já mám před sebou internet, dělám machry. 1358 samozřejmě, ale tak pana starostu jméno to dáte, ne? To víte, kdo je u vás starosta?
2: Pan starosta,
0: dobře, dobře, Aleš.
2: Aleš, Skála.
0: Je pevný jako skála. Je to v pohodě se starostou, co?
2: Jo, je.
0: Jo, dobře. Já jsem se díval, že u vás máte normálně přes prázdniny otevřenou školní jídelnu.
2: Kurní
0: dana,
2: ano,
0: varijou
2: nám.
0: Dneska kuřecí maso, pečené americké brambory v Libině a polévka luštěninová s kapáním. Ta krása. Co víc si přát, že jo?
2: No, tak samozřejmě, když vám uvařím, nemusíme starat.
0: Dobrý.
2: Ještě kdyby nám to tak dovezli, až domů.
0: Jo, tak hlásíme, prosím vás, Ludmila potřebuje dovážet obědy. To nějak dopadne. Každopádně vy budete mít výlet k nám do Olomouce, abyste si vyzvedla balík síra, za to, že jste se dovolala nejrychleji do našeho italského léta. A pak se ještě registrujte mailíkem na webu radiohana.cz, abyste mohla třeba fičet v září, nebo kdy budete chtít do Bergama, jo?
2: Jo, super.
0: Tak moc vám blahopřeju, krásný víkend. Užívejte, pozdravujte v Libině všechny a mějte hezký víkend, bude vedro, tak hodně vody, jo?
2: Ano, jo, děkuji moc.
0: Tak jo, buďte dobrá, naschle.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
10: 30 rokov na scéně, No Limit O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.

0: utápění se v melancholii samotně a stínech minulosti. Prostě vyjděte na ranní slunce a užijte si letní devadesátku od Pet Shop Boys, Sea Vida E. Vlastně Sea Vida E je takový jako polopřeklad, takový už je život, v angličtině That's the way life is, v portugalštině to znamená spíše takový pokud život je, nebo taký je život. Pet Shop Boys, Sea Vida E, letní playlist tady u nás na Hané. Dneska už pátek 14. Mimochodem, když se dívám na narozeniny našich rodáků, tak obránce hokejového klubu Tomáš Černý zítra slaví narozky, záložník fotbalového klubu SK Sigma Dan Barát taky a v sobotu ještě útočník HCčka Martin Štohansl. Takže víkend nabitý skvělou oslavou ve sportovních špičkách olomouckých klubů. Ale dnes je dnes.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Jsme tady pro všechny na té správné letní vlně. Je pátek 14. srpna. Narozeniny dneska slaví anglická sopranistka Sarah Brightman. To je ta, se kterou Andrea Bocelli naspíval Conte Partiro. Narozeniny má také americký komik Steve Martin, hlava rodiny, anebo novodobý růžový panter. A pozor, svátek má dnes Alan. To znamená, že teoreticky slaví i herec Alan Alda alias Hockey Pierce ze seriálu Meš.
3: Chceš-li zpochybňovat moje lékařské schopnosti, pak se obávám, že tě budu muset vyzvat na souboj.
4: Meče nebo pistole?
3: Počítám, že flašky smočí na 20 metrů.
2: Tak tedy, Alanovi všechno nejlepší k svátku a my už si dál užíváme 14. srpen.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa je, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
12: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: MCSR and The Real McCoy. Italské léto na Hané. Další výherní song pro vás je Cukero Poli Young Senza Una Donna. Kávička, italské síry, těstoviny a finále výlet do italského Bergama vám přinese tenhle song Senza Una Donna. Máme zprávy počasí, dopravu dřív než ostatní, 17.56.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky. Píše o tom olomoucký Rej.
2: Šumpersko aktuálně.
3: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si, a to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký, pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže.
1: Sport.
3: Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
1: Počasí.
0: Aktuální předpověď, víme jak bude. Víkend ve stínu 36, neděli dokonce 37 stupňů Celsia. Pokud jste měli v plánu nějaké víkendové hrdinství na zahradě nebo běh na přímém slunci, radši na to zapomeňte. Nějaké mírné tavení asfaltu a odpařování lidské energie je jasné. Strategie na následující dva dny: stín, dostatek vody, klimatizace nebo větrák na maximum. Víkend tedy skoro jasný až polojasný. Sem tam bouřky z tepla, teploty do 37 stupňů.
1: Doprava.
0: V Jesenci se pořád dořešuje dopravní nehoda dvou aut, pokud projíždíte od Černé hory směr na Krhov, taky dopravní nehoda. Počítejte s dopravní policejní hlídkou ve Zlíně na třídě Tomáše Pati. Majáčky hlásíte na trase z D55 směr Otrokovice Hulín, další z Letovic na Moravskou Chrastovou a taky u Molky na D1 ve směru na Brno od Vyškova. Dobře dojďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: fantastické páteční odpoledne na Hané. Bral jsem tě jako samozřejmost, no až jsem byl sám, tak jsem se z toho trošku po. Only when you leave, I start to miss you. Chybíš mi, jeden ze zásadních hitů britské kapely Spandau Ballet, hitovka Only when you leave, nemůže chybět v našem pátečním prázdninovém playlistu. Stejně jako fantastická Lisa Stansfield, progresivní Somber. A s Lukášem se pověnujeme v jednom ranním interview taky lidem, kteří se starají o životní prostředí. Páteční letní playlist na Hané, buďte s námi. Hezký podvečer.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli

0: V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
7: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů, příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu ceny.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
9: Legenda, která psala historii české rockové scény.
8: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
9: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
8: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
9: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
8: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
10: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
11: Jsme Rádio Hana.
12: Let's go.

0: Johanna, nejlepší hudební výběr.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme k

0: počasí.
1: Pátek, sobota, neděle, skoro jasno až polojasno, zatímco východ republiky, Morava, doslova jedna velká pec, ve vlastní šťávě se budeme smažit při minimálně 37 stupních. Od severozápadu se atmosféra začne trošku chovat jinak. Západní Čechy, mraky, přeháňky a bouřky. Rozpolcené Česko, ale víkend na Moravě skoro jasný až polojasný. Teploty 37 plus minus.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.

Nejlepší pozvánka na dnešní 90 v 9 z roku 1990. Z prázdninového playlistu k vám letí A Fantasy od kapely Black Box. Možná si pamatujete videoklip, vystupuje tady francouzská modelka Catherine Keignon, ale úžasný vokál zpívá americká zpěvačka Martha Wash, známá z kapely Weather Girls. I tohle víme o vašich hvězdách. Posloucháte Rádio Haná, mám Sabrinu Carpenter, taky Xindlax a bude pohodová Corinne Bailey Ray. Těšíme se na to? A stihneme se ještě v téhle hodině podívat, o čem se píše na regionálních webech. Buďte s námi!

0: Přání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
5: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
6: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pri

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu jsme pro vás přečetli regionální zprávy. Víme, o čem se píše. Víte, kde se můžete v Olomouckém kraji v horkých dnech osvěžit? Přehled nejlepších přírodních koupališť nám přináší Olomoucký report. 4 dětská hřiště v Olomouci čeká ještě letos obnova a nové herní prvky, včetně vodní pumpy. O tom, o která hřiště konkrétně jde, i další podrobnosti se dočteme v Olomouckém reji. Kancelář na hlavním hřbitově v Zábřežské ulici bude v příštím týdnu od pondělí do pátku uzavřena. V neodkladných případech je možné se spojit telefonicky. O tom píše město Šumperk na svých webovkách šumperk.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana. Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
0: Rádio Hana.

Je pátek 14. srpna 2026, posloucháte Hanou a posloucháte 80 v 8. Tohle jsou Queeni a před námi zase skvělý páteční letní playlist ke grilovačce, k dovolené, k vodě nebo do auta. Depešáci, Mike Oldfield, Opus, taky Ghostbusters, Nick Cayman, Pete Benatar, pode mnou žitovka od Phila Collinse, Something Happened on the Way to Heaven. Posloucháte 80 v 8 na Hané. Dobrý večer.

0: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirage.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
10: Včera ráno přišlo.

0: Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

To, v čem máte istotu, to, co nezdražuje a nehýbe se a je pevná kotva ve vašem hudebním světě, jsou naše hudební speciály. Celý týden 24/7, 365 v roce, 80ky v 8, 90ky v 9. Carnaval de Paris a Dario G odstartoval dnešní hudební speciál. My zavzpomínáme na zpěvačku Cher, na kapelu Kors, na formaci Let Loose, zaspívá projekt PM Dawn, budou Farm, taky, protože je léto, tak Los Der Rio a nejslavnější Macarena. Pode mnou už se rozjíždí hitovka z roku 1993, kterou prezentuje Cliff Richard. No a hit zdůrazňuje, že pravá láska přináší do života smysl, oporu a teplo, které dokážou zahnat chlad osamění. Cliff Richard, I Need Love, 90ky v 9 na rádiu Hana. Dobrý večer.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Jsme tady pro všechny na té správné letní vlně. Je pátek 14. srpna. Narozeniny dneska slaví anglická sopranistka Sarah Brightman. To je ta, se kterou Andrea Bocelli naspíval Conte Partiro. Narozeniny má také americký komik Steve Martin, hlava rodiny, anebo novodobý růžový panter. A pozor, svátek má dnes Alan. To znamená, že teoreticky slaví i herec Alan Alda alias Hockey Pierce ze seriálu Mesh.
2: Chceš-li zpochybňovat moje lékařské schopnosti, pak se obávám, že tě bude muset vyzvat na souboj.
3: Meče nebo pistole?
2: Počítám, že flašky smočí na 20 metrů.
1: Tak tedy, Alanovi všechno nejlepší k svátku a my už si dál užíváme 14. srpen.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

0: Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů, příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. Každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu ceny.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
6: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
6: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
2: Ať je italské léto na Hané.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky. Píše o tom Olomoucký Rej.
2: Šumpersko aktuálně.
1: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si, a to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký. Pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže.
0: Sport.
1: Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
0: Počasí.
3: Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe.

Slovo láska použili slavný Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.